0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme do samého srdce Mléčné dráhy, kde sídlí černá díra Sagittarius A hvězda. A představte si, že z černé díry jde energii nejen přidávat, ale taky odebírat. Jak popisuje Universe Today, vědci znovu oživili takzvaný Penrosův proces, nápad starý z roku 1969. Kolem rotující černé díry existuje oblast zvaná ergosféra, kde se prostor točí tak zběsile, že se mu nic neubrání. A kdo tam odhodí přebytečné zavazadlo, odletí rychleji, než přiletěl. Ano, vesmírná fyzika právě vědecky posvětila vyrazování odpadků z okna. Nedělejte to doma. V nové studii hraje roli zavazadla neutron, který se rozpadne a nakopne proton na energii v řádu peta elektronvoltů. To je 1000x víc než v puriklovači v CERNu. Výsledkem mají být gamma záblesky a neutrína, na která dnešní přístroje ještě nestačí. Vylepšené observatoře HAVE a Ice Cube už ale možná ano. Držte se při zemi, já se zatím podržím oblohy. Mějte se pozemsky.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Třicetičtyřletá Rebe, ač nejstarší z Jacksonových, se konečně dostala k sólové dráze.
2: Then I got married in 68 and I was busy with my family. And even though I've always enjoyed music, I never thought about going into it on a professional level.
1: Rebe tedy jako poslední z klanu Jacksonových vydává své debutové album Centipede 10. října 1984.
2: I have a lot of support and I always listen to my family and I get a lot of ideas from the friends and different ones that I have, so it's really been exciting.
1: Hlavní a stejnojmenný single alba Centipede pro Rebe napsal a vyprodukoval bratr Michael, který naspíval také backy s duem Weather Girls, tedy s budoucí houseovou divou Martou Wash a Izorou Amstead. Centipede se vyšplhá na 4. místo v R&B žebříčku a bude jediným hitem Rebe Jackson.
3: Ladies and gentlemen,

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: zdravím všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Netflix šlápl na plyn a vrací nás do roku 1994, kdy Michael Schumacher poprvé vybojoval titul mistra světa Formule 1. Jak se ukazuje, minisérie jsou na Netflixu minisériemi jen do první Emmy a tak to monstrum ve mně s Claire Danes dostane druhou řadu. Na Prime Video se Červená královna stěhuje za ruskou mafií do sluné Marbely a Apple TV Plus nás vytáhne až pod vrchol K2, kde se v roce 2021 závodilo o zimní prvenství a šlo o mnohem víc než jen o slávu. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Racing drivers are born with a gene that is different from most ordinary human beings. They have this rage to compete.
1: Wir kriegen jetzt die erste Saison seit vielen Jahren.
2: Na Netflixu přibyl nový německý dokument Schumacher 94 Zrození legendy. Tentokrát nejde o portrét celé kariéry, ale o jedinou sezónu. Tu, ve které se z mladého talentu z Kerpenu stal poprvé mistr světa Formule 1. Rok 1994 ale rozhodně nebyl jen vítěznou jízdou. Hned na jaře ho zastínil černý víkend v Imole, kde zahynuli Roland Ratzenberger a Ayrton Senna. Pak přišly diskvalifikace, zákaz startu na dva závody a podezření z nepovolené elektroniky ve voze Benetton. A titul nakonec rozhodla kontroverzní kolize s Damonem Hillem v posledním závodě v Adelaide, kde Schumacher vyhrál šampionát o jediný bod. Režisérka Kristin Freitag skládá příběh z archivních záběrů, včetně soukromých momentů mladého Michaela a ze vzpomínek lidí, kteří u toho byli. Promluví manželka Corina, šéf Benettonu Flavio Briatore, tehdejší pán Formule 1 Bernie Ecclestone, jezdec David Coulthard nebo Schumacherův manažer Willy Weber. Dokument připomíná i dobu, kdy v Německu propukla šumimánie a nedělní závod dokázal posadit celou zemi k televizi. A v archivu se mihne dokonce i Sylvester Stallone. Schumacher 94 Zrození legendy najdete nyní na Netflixu.
3: Was the first time somebody breaking the system?
4: Es war der Anfang von was Großem.
5: The drivers think they're invincible.
6: That is Senna.
7: People that know me, they know what I'm feeling.
4: Und da fing es zum ersten Mal an, dass wir gedacht haben, das ist wirklich gefährlich.

Netflix prodlužuje psychologický thriller To monstrum ve mně o druhou řadu. A to přesto, že loni ho v listopadu uváděl jako uzavřenou osmidílnou minisérii. Claire Danes se vrátí jako spisovatelka Aggie Wicks a u kormidla zůstává Howard Gordon, se kterým Danes kdysi natočila 8 řad seriálu ve jménu vlasti. Tentokrát si ale vedení rozdělí se scénáristou Danielem Perlem. O čem nová řada bude, kdo se k Danes přidá a kdy ji uvidíme, Netflix zatím tají. A mezi potvrzenými jmény chybí Matthew Rice. Ten přitom v polovině září na cenách Emmy napsal historii. Za roli realitního magnáta v seriálu To monstrum ve mně získal cenu za hlavní roli v limitované sérii a týž večer i za hlavní roli v komediálním hororu Widow's Bay. Jako první herec v historii Emmy tak během jediného večera vyhrál dvě hlavní herecké kategorie. Showrunner Howard Gordon říká, že druhou řadu chtěli natočit jen v případě, že najdou příběh hodný té první, a prý ho našli. Všech 8 dílů první řady mezi tím najdete na Netflixu. Minisérie, která přestane být minisérií, jakmile začne sbírat ceny, už v Hollywoodu ostatně není nic nového. Podobně dopadly Sedmilhářky i Shogun. Kdo bude Aggie inspirovat k další knize tentokrát? Rozhodně by si měla pořádně proklepnout sousedy.

0: Hoy han intentado asesinar a tiros a una mujer. Tal vez ella tenga la clave de algo. Tenéis que encontrar a Lola Moreno antes de que lo hagan los hombres de Orlov.
1: Na Prime Video se vrací španělský krimi thriller Červená královna, tentokrát s druhou řadou. Seriál vychází z bestsellerové série Juana Gomeze Churáda a nové epizody adaptují její druhý díl Černá vlčice, který letos vyšel i česky. Hlavní hrdinkou je Antonia Scott, nejchytřejší žena na světě, ze které tajný policejní projekt udělal takzvanou Červenou královnu. Po jejím boku stojí temperamentní baskický policista Juan Gutiérrez, který se nebojí vzít věci do vlastních rukou. Druhá řada posílá dvojici z Madridu na jih Španělska. V Marbele beze stopy zmizí manželka mafiána, která jen tak přežila pokus o vraždu. Antonia s Chonem se ji vydají hledat, jenže jim do cesty vstoupí černá vlčice, nelítostná nájemná vražetkyně. Ústřední dvojici si znovu zahráli Victoria Luengo a Ovik Keučkerian. Nově se přidali Adriana Torrebejano, Silvia Abascal nebo Javiera Sky v roli černé vlčice. Všech 6 epizod natočil režisér Koldo Sera v okolí Malagy. Slunce, moře, luxusní vily a ruská mafie. Dovolená, jakou byste si nejspíš neobjednali. Všech 6 dílů druhé řady Červené královny najdete nyní na Prime Video.
2: Chornaya Volzhitsa, que significa loba negra.
3: Es un asesino a sueldo.
4: Solo Orlov puede permitirse contratar a alguien como ella. Me importas, pero no siempre hago las cosas bien.

0: please record me saying this. I am very worried about people's safety. People die. Bye.
1: Na Apple TV Plus přibyl dokument Zimní výstup na K2 mrazivé prvenství. K2 je druhá nejvyšší hora světa a horolezci ji nepřezdívají hora zabiják jen tak pro nic za nic. Ze všech 14 8000ovek jako jediná dlouho odolávala v zimě a tak se v roce 2021 pod jejím vrcholem sešel celý zástup lidí, kteří chtěli být ti první. Americký dokumentarista Amir Barlev sleduje hlavně Islanďana Johna Snorriho Sigurjóssona a pákistánského horolezce Aliho Satparu s jeho synem Sajidem, jenže nahoře nejsou sami. Základní tábor se zaplnil influencery s vlastními filmovými štáby, klienty komerčních expedic, kteří si výstup prostě zaplatili, a špičkovými nepálskými horolezci v čele s Nirmalem Purjou, kteří chtěli, aby historické prvenství tentokrát patřilo Nepálu. A slávu prvního zimního výstupu si nakonec odnesli právě oni. Dokument navíc přichází v hodně smutné chvíli. Nirmal Purja, který v roce 2019 zdolal všech 14 8000ovek za něco málo přes 6 měsíců a o 2 roky později patřil k lídrům nepálského týmu na zimním vrcholu K2, letos koncem července zahynul. Výpravu, ke které se připojil na poslední chvíli, zasáhla lavina na nedalekém Broad Peaku v pákistánském Karakorámu. Hory si tak vzali i muže, jehož heslem bylo, že nic není nemožné. Film letos v lednu zahajoval festival Sundance a kritici oceňují hlavně to, že nejde o další výpravu odvahy a adrenalinu. Je to spíš vyšetřování toho, jak se z nejvyšších hor stal biznis a jak ambice, ego a honba za lajky dokážou být stejně nebezpečné jako samotná hora. Zimní sezóna na K2 si tehdy vyžádala 5 lidských životů. Zimní výstup na K2 mrazivé prvenství najdete nyní na Apple TV+.
2: But then a company put together a commercial expedition.
3: Half the group were experienced climbers. The other half were trying to make a post for social media.
4: If you commercialize K2, bad things are going to happen.
5: K2 is the savage mountain.
4: 1 in 4 die who summit. You're on the edge of space. Your body is deteriorating faster than it can recover.
6: Lalaland. You can't make a single mistake.
7: I just want to go home now.
3: It only got worse from that point.
8: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Co nového přibylo do kin minulý čtvrtek, tedy 1. října, to se dozvíte právě teď. Alejandro Iñárritu obsadil do své nové dramedie Digger Toma Cruise, a to rovnou jako nejmocnějšího muže světa. Ten se zoufale snaží přesvědčit ostatní, že právě on zachrání lidstvo. Háček je v tom, že katastrofu, před kterou nás chce chránit, sám způsobil. Vedle Cruise se objeví Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller nebo Jesse Plemons a za kamerou stál trojnásobný držitel Oscara Emmanuel Lubezki. Fanoušci Colleen Hoover se dočkali další adaptace. Psychologický thriller Pravda nebo lež staví proti sobě Anne Hathaway jako slavnou spisovatelku a Dakota Johnson jako začínající autorku, která má dopsat její knihy. V odlehlém sídle ale najde rukopis plný děsivých přiznání o manželovi, kterého hraje Josh Hartnett, a přestává rozlišovat, co je pravda a co dobře promyšlená hra. Pražská filmová škola slaví 80. a tak do kin dorazilo pásmo FAMU 80 Best Of. 9 krátkých filmů od 50. let po současnost, mezi nimi rané práce Jana Němce, Jana Svěráka, Woodyho Vašulky nebo Heleny Třeštíkové. Z československé produkce je tu romantický taneční film Tango pro tři. Kristýna Boková hraje grafičku, které se právě rozpadl život. Jan Koleník, kdysi slavného tanečníka, který potřebuje zachránit kariéru. Spojí je populární taneční show, jenže za třpitem parketu číhají manipulace a zákulisní intriky. A na závěr je v kinech také experimentální sci-fi komedie Zpráva pro Minervu 2 Miroslava Krobota a Lubomíra Smékala. V omšelém hotelu se potkávají osamělá klarinetistka, nespokojení manželé, svérázný personál i mimozemšťan, který má domů podat zprávu o stavu země. Film vychází z inscenace divadelního spolku S23 s neprofesionálními herci. Tak to bychom měli. Kino novinky z minulého čtvrtku. Hovk.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Zun Radio s tou nejlepší muzikou v éteru. Máte vkus. Zůstaňte s námi i nadále a zítra se nalaďte na další nášup. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Trpíte depresí? Netrpte. Co je to DAB+? Digitální nástupce analogového FM vysílání. Chcete poslouchat moderní rádio v digitálu? Tak to potřebujete přijímač podporující DAB+. Všechna současná rádia z DAB i nadále přijímají FM. Takže až si budete pořizovat nové rádio, tak ať je i z DAB, protože přeci nechcete vykupovat staré skladové zásoby, že? Moderní, digitální, šířené vzduchem a nezávislé na internetu nebo datech. To je rádio DAB+. To je ZUN.

Máte vkus. Madhouse Holiday. A už mi to tu cinka bliká. Pozdravím Valtra. Pozdravím Ondře. Pozdravím pana Faráža. Všetkým prajem nádherný deň.

0: Spot.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz
1: Prodáno!
0: Veacom.

0: Netrpíte depresí? Netrpte.
1: Hovorím to často, ak trpíš, šupni do sebe Lexavring Xanax. Bude ti hej.
2: Netrp.
1: Kapalo Fass, Never Stop.

0: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba.
3: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
1: Penetrační test. Log Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
6: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
7: Memento mori, krasotinko.
5: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
8: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
9: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner, ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Guillermo del Toro se pustil do kritiků, kteří zakopali digra s Tomem Cruisem, jenže ani jeho obhajoba z amerických pokladen víc než 8 milionů nevyhrabala. Na Disney Plus startuje korejská romance Between Steps, ve které Cho Jung-woo a Kim So-hyun zjistí, že láska je nevyzpytatelnější než kterýkoliv robot v laboratoři. Na Edison Line přitančila Pína, dojemná podstavima Wendersa legendární choreografce Píně Bausch. A Criterion Collection po 30 letech vytáhlo ze zapomnění afrofuturistické sci-fi Welcome to the Terror Dome, které předběhlo svou dobu tak moc, že ho svět dohnal až teď. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: 정식으로 고백합니다. 많이 좋아하고 있어요.
1: Na Disney Plus odstartovala další jihokorejská romančárna Between Steps. Pokud vás už nebaví korejské romance o miliardářích a osudových náhodách, tahle sází na něco úplně jiného. Park Min-jae byl na střední škole nadějný plavec, jenže kvůli nemoci přišel o nohu a se sportem se musel rozloučit. Dnes dělá doktorát z robotiky, v univerzitní laboratoři má všechno pod kontrolou a navenek působí, že ho nic nerozhází. Ve skutečnosti se ale bojí, aby ho někdo nezranil a o lásce spíš přemýšlí, než aby se do ní pustil. Pak do laboratoře vpadne Jung Yu-jin, původně studovala módu, studium ale nedotáhla do konce, chvíli nevěděla kudy kam a teď začíná od nuly v magisterském programu robotiky. A rozhodně není typ, který by čekal, až udělá první krok on. Podle tvůrců je tahle romance chaotičtější a nevyzpytatelnější než kterýkoliv robot v laboratoři, což ostatně platí o každé lásce. 12 epizod bude přibývat vždy v pondělí a úterý. Romantiku na jeho korejský způsob Between Steps najdete nyní na Disney+.
2: On 진짜

0: Do kin včetně těch našich dorazila minulý týden černá komedie Digger. Tom Cruise v ní hraje výstředního ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží zachránit lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Film natočil Oscarový Alejandro Iñárritu. Kritika ale nadšená není. Na Rotten Tomatoes má Digger zatím jen 51% pozitivních recenzí a hlavní filmový kritik magazínu Variety napsal, že je film tak zahleděný sám do sebe a tak přetížený vlastní důležitostí, že z diváky nejspíš nezaklapne. Rozpočet přes 125 milionů dolarů podle ní svědčí hlavně o aroganci tvůrců. Americké publikum dalo kritikům za pravdu. Digger za první víkend vydělal v zámořských kinech jen kolem 8 milionů dolarů, což je nejslabší start Toma Cruise za téměř 20 let. Výroba se přitom nakonec vyšplhala až na 160 až 180 milionů dolarů a dalších 100 milionů vrazilo studio Warner Bros. Do celosvětového marketingu. Aby se Digger vůbec dostal do zisku, musel by v kinech po celém světě utržit zhruba 300 až 350 milionů. Rýsuje se tak nejen jeden z největších propadáků roku, ale podle Variety možná i jeden z největších vůbec. Na obranu filmu se ale postavil Guillermo del Toro. Na síti X označil jeden z kritických titulků za naprosto malicherný a vzkázal, ať ho milujete nebo ne, já tedy ano. Podle něj je Digger odvážný, smělý a filmově komplexní snímek, který jednoznačně patří na velké plátno. Del Toro začal sdílet i pozitivní recenze a připomněl, že podobně kritika zpočátku sestřelila Big Lebowski, Krále komedie nebo Konzultanta, které si své publikum našli až později. Ozval se i samotný Tom Cruise, který napsal, že je poctěn, že mohl film vytvořit s tak talentovanými umělci. Snad má Del Toro pravdu a Digger si svoje diváky ještě najde, jenže nenapadá vás taky, že hlavní masy mají navubřelých týpků, co si hrají se světem a s námi vrtí jako psem plné zprávy? U Vrtěti psem jsme se v devadesátkách dobře bavili, dneska se tihle týpci promítli fakticky do denního zpravodajství. A ironii osudu kritici vyčítají Diggerovi přesně to, co chtěl sám zesměšnit, že je strašně nafoukaný a egocentrický.
1: Of course, they all heap the blame on me.
2: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down?

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
3: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
4: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
5: Na Edison Line přibyl dokument, který by si měl pustit každý, koho kdy dojal tanec, a klidně i ten, koho nikdy nedojal. Řeč je o filmu Pína od Wima Wenderse. Pína Bausch byla německá choreografka, která v průmyslovém Wuppertalu převrátila moderní tanec na ruby. Z místního baletu udělala tanzteátr Wuppertal a místo dokonalých piruet posílala na jeviště lidské emoce, strachy a touhy. Kdo viděl Almodovarův film Mluv s ní, zná ji z úvodní scény, kde tančí svou slavnou choreografii Café Müller. Wim Wenders, autor Nebe nad Berlínem nebo Perfect Days, s ní film plánoval přes 20 let. Čekal, až najde způsob, jak tanec na plátně opravdu zachytit, a nakonec ho našel ve 3D. Jenže v červnu 2009, pouhé 2 dny před začátkem natáčení, Pína Bausch nečekaně zemřela a Wenders projekt zrušil. Tanečníci jejího souboru ho ale přesvědčili, aby film dokončil jako poctu. Nevznikl tak klasický životopisný dokument. Tanečníci předvádějí Píniny nejslavnější choreografie, třeba Svěcení jara nebo Café Müller, a místo dlouhých rozhovorů na ně vzpomínají pohybem. Na jevišti, v ulicích Wuppertalu, v průmyslové krajině i ve slavné wuppertalské visuté dráze. Film získal Evropskou filmovou cenu za nejlepší dokument a nominaci na Oscara. Doma ho sice uvidíte bez 3D brýlí, ale i tak si ho pusťte na co největší obrazovce. Pína Bausch prý svým tanečníkům říkávala: tančete, tančete, jinak jste ztraceni. Pínu Wima Wenderse najdete nově na Edison Line.
0: Trpíte depresí?

0: Ani černí obyvatelé. Drog je zločin, policejní brutalita a vztek, který po vraždě mladého chlapce hrozí každou chvíli vybuchnout. Název si film vypůjčil od písně rapové skupiny Public Enemy a režisérka přiznává, že celý scénář psala právě při jejich hudbě. Kritika film v 90. převážně odbyla a ten pak na dlouhá léta zmizel. Znovu ho objevili až diváci na internetu v době hnutí Black Lives Matter, kde si mnozí uvědomili, jak přesně Onvura tehdy odhadla budoucnost. Sama režisérka dnes říká, že realita, kterou svět v té době sledoval ve zprávách, byla horší než to, co si kdysi vymyslela pro svůj film. Letos v létě se restaurovaná verze vrátila do amerických kin a teď míří i do domácích sbírek. Původní negativ se přitom nepodařilo najít, takže nová 2K restaurace vznikala z dostupných materiálů pod dohledem kameramana Alvina Kitchlera. Ten mimochodem stál za kamerou i u sci-fi Sunshine Dannyho Boyla a je zároveň režisér činným manželem. V bonusech najdete nový komentář režisérky, kameramana a kurátora Criterionu Ashleyho Clarka. Rozhovor s Gnoci Onwura a 3 její krátké filmy, včetně debutu Coffee, Colored Children z roku 88 o tom, jaké tu je vyrůstat v Británii jako dítě smíšeného původu. Někdy film nepřichází pozdě, jen přijde dřív, než je na něj svět připravený. Welcome to the Terror Dome najdete nově na criterion.com.
1: You are now about to witness the strength of street knowledge.
2: Today is the day we make war with our enemies and peace with our spirits.
3: Jděte do života s nízkým očekáváním. A nikdy vás nic

Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlépe hodnoceného, co za poslední dva týdny přibylo na streamingu. Na Apple TV Plus se vrátil dokumentární seriál Na ostří nože, hon za michelinskými hvězdami. Druhá řada sleduje 14 restaurací od Británie po Brazílii v rozhodujících chvílích boje o hvězdu a výkonným producentem je Gordon Ramsay. Tamtéž najdete i dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. Amir Barlev se vrací do roku 2021, kdy se horolezci předháněli o poslední velké prvenství Zimní výstup na K2. Influenceři s kameramany, komerční klienti, nepálský tým špičkových horolezců a sezóna, která si vyžádala 5 životů. Na Disney Plus pokračují Scrubs doktůrci druhou řadou obnovené série. J.D. Turk a Elliot už nejsou vyukaní stážisté, ale ostřílení lékaři, kteří vychovávají novou generaci. Stará parta, humor i srdce na svém místě. Na Edis Online přitančila Pína, Oscarově nominovaná podstavima Wenderse legendární choreografce Píně Bauš, ve které tanec mluví místo slov. HBO Max nabízí druhou řadu prequelu Cizinka krev mé krve o lásce Jamieho rodičů Briana Frasera a Ellen McKenzie. Novinkou HBO je seriál Rukojmí v přímém přenosu podle skutečných událostí z roku 1977. John Hamm hraje rozhlasového reportéra z Indianapolis, se kterým chce únosce mluvit živě v éteru, zatímco drží rukojmí se zbraní přivázanou ke krku. Skoro 3 dny vysílání, které krizi tlumilo a zároveň z ní udělalo mediální show. My v rádiu tomu dilematu rozumíme až moc dobře, ale na Zoomku najdete jen a pouze pohodu. Netflix přidal seriálovou adaptaci Steinbeckovy klasiky Na východ od ráje. Florence Pugh jako nezapomenutelná antihrdinka Katie Ames a scénář Zoe Kazan, vnučky Eliye Kazana, který román v roce 55 sfilmoval s Jamesem Deanem. Fanoušci anime si na Netflixu přijdou na své hned 4x. Trilogie Mononoke vrcholí 3. kapitolou Hadí kletba, ve které se v přepichovém oku dostáváme až k ženě nejvyššího postavení Shogunově manželce. JoJoova prazvláštní dobrodružství Steel Ball Run pokračují druhou etapou, v níž Johnny Joestar a Guy Rosapelli musí přejít zhruba 1200 km pouště přes dívané Ďáblova dlaň. A romantici si na Netflixu pustí druhou řadu Ledových hradeb, kde se uzavřená Kyuki pomalu otevírá dotěrnému Minátovi i druhou řadu Mládí na hřišti o badmintonovisty Taikim, který bydlí pod jednou střechou se svou tajnou láskou, basketbalistkou Chinatsu. Na Sky Showtime se vrátila Země gangů. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren ve druhé řadě gangsterky, na jejíž režii se podílel i Guy Ritchie. Rodinné impérium Harriganových se rozpadá pod tlakem rivalů i vlastních sporů. Brutalita na denním pořádku, chcete pevné nervy. Tak to je za poslední dva týdny všechno, co na streamingu stojí za váš večer. Hovk!

0: Půlnoc v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu. Čekají nás Small Profits na Apple nebo Kingova Kerry na Prime Video, která se tentokrát dočkala své první seriálové adaptace. Díky, že jste se mnou strávili hodinu u novinek z kinematografie a především, že pravidelně ladíte Zun Radio. Kdo poslouchá Zun Radio, ten má prostě vkus. Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: Každej je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: S4 Stavební.
2: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
1: S4 Stavební.
2: Více na www.s4stavební.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli
4: o Zero Trust Architecture?
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
6: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cyberkontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cyberkontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cyberkontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
9: Večeře jak na pitevně.
10: Mami, já už nemám hlad.
8: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
11: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
10: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Trpíte depresí?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska míříme do centra Mléčné dráhy, do místa, kde se slušně vychovaný vesmír ztrácí. Rengirová observatoř Chandra poslala nový snímek galaktického jádra a hvězdou večera překvapivě není supermasivní černá díra Sagittarius A hvězda, ale pozůstatek po supernově zvaný Sagittarius A východ. Ta hvězda vybuchla zhruba před 10 000 lety a dodnes září jako chladnoucí červený prstenec kolem žhavého modrého jádra. Jak popisuje Universe Today, tým vedený Majurou Balakrishnanovou z McGillovy univerzity dokázal oddělit jednotlivé zdroje Rengirového záření v tom galaktickém chaosu a zmapovat železo, síru, argon i vápník. A ukázalo se, že supernova a černá díra nejsou jen sousedé. Ten pozůstatek do okolní hmoty narazil, stlačil ji, zahřál a vyhloubil v ní dutiny. Tomu já říkám komplikovaný vztah. Tak hezky zírejte nahoru, ať vám to nejlepší neuteče. Mějte se pozemsky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: pro podnikatele. Poznejte IONIQ 3 u prodejců Hyundai. Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježiš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: In the shadows of life, in the business of death, Robert Rath is ready to stop the killing.
2: The history stops here. No more. I quit.
1: But in the eyes of a rival...
3: Can I help you?
4: I'm just looking for someone.
3: What's the name? I can check the plot map for you.
1: The real competition...
4: He's not dead yet.
1: ...is about to begin.
5: Film Assassins, nájemní vrazi, měl svou premiéru 6. října 1995 a skončil na druhém místě za Fincherovým zářijovým trhákem 7. No a teď v půli října, když se sčítají týdenní tržby, je už docela jasné, že tahle očekávaná akční pecka od Richarda Donnera, který má za pasem smrtonosné zbraně, minula svůj cíl.
6: Robert Red. Tak, co teď?
2: Kdo jsi, chlapče?
6: Bože. Robert Red chce poznat mě.
5: Snímek Nájemní vrazi přivádí na plátna Roberta Reda v podání Sylvestra Stalloneho, veterána mezi nájemnými vrahy, který se chce stáhnout do důchodu. Jenže na scéně se objevuje mladý, ambiciozní zabiják Miguel Bane, Antonio Banderas, který Reda obdivuje, ale zároveň mu leze do zelí a k tomu ho chce také eliminovat, aby se stal tím nejlepším zabijákem na světě. A máme tu rozehranou partii psychopatického pronásledování, do které se připlete i počítačová hackerka Elektra, kterou stvárňuje Julianne Moore.
2: Kdo si tě najel, Miguelito?
6: Proč nejedeš? Dáme trochu řeč.
5: Jenže za tímhle filmem se skrývá mnohem zajímavější drama, než to na plátně. Původní scénář napsali sestry Wachowské, v této době ještě známé jako bratři Wachowští, a prodali ho za $1 000 000. Jejich verze byla temná, brutální a emocionálně komplexní. Ale studio chtělo něco bezpečnějšího a mainstreamovějšího, tak si přizvalo Briana Helglanda, aby scénář přepsal, a režisér Richard Donner scénář ještě více změkčil. Wachowské byly po první projekci tak rozpálené, že požadovali stažení svých jmen ze závěrečných titulků, ale Sdružení amerických scénáristů jim to zamítlo. Později nazvou thriller Nájemní vrazi naším potratem.
2: 2 000 000 a můžu jít od válu. Seattle. Oběť.
7: Odbornice na počítačové krádeže informací.
2: Zrodíte informace. Holanděni. Dobře.
5: Kritici budou nemilosrdní, když rozcupují matoucí a plytký scénář a Stallone si vyslouží druhou nominaci v témže roce na Zlatou malinu pro nejhoršího herce, tedy za Nájemné vrahy, ale i za Soudce Dreda. S rozpočtem 50 milionů vydělá snímek celosvětově $83 000 000 a očekávaný další Donnerův akční trhák se stane propadákem. Režisér Richard Donner bude přesto s hrdostí obhajovat Nájemné vrahy s tím, že Stallone odvedl jednu z nejlepších prací své kariéry a Antonio Banderas byl prostě skvělý.
6: Jsi to ty, disketu.
8: Zkoušel jsem tak, že jo? Střelec bere běžce. Výborný tah.
6: Máš taky tak pro mě, Rete? Víš, je to jako šachy. Je živá?
8: Zavěl se jí.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: This right here is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornay. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornay. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zeleném. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris ČR. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcí, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akcích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za stovky milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4%, a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska míříme do centra Mléčné dráhy, do místa, kde se slušně vychovaný vesmír ztrácí. Röntgenová observatoř Chandra poslala nový snímek galaktického jádra a hvězdou večera překvapivě není supermasivní černá díra Sagittarius A hvězda, ale pozůstatek po supernově zvaný Sagittarius A východ. Ta hvězda vybuchla zhruba před 10 000 lety a dodnes září jako chladnoucí červený prstenec kolem žhavého modrého jádra. Jak popisuje Universe Today, tým vedený Majurou Balakrishnanovou z McGillovy univerzity dokázal oddělit jednotlivé zdroje röntgenového záření v tom galaktickém chaosu a zmapovat železo, síru, argon i vápník. A ukázalo se, že supernova a černá díra nejsou jen sousedé. Ten pozůstatek do okolní hmoty narazil, stlačil ji, zahřál a vyhloubil v ní dutiny. Tomu já říkám komplikovaný vztah. Tak hezky zírejte nahoru, ať vám to nejlepší neuteče. Mějte se pozemsky.
3: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
2: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
1: Recovery Plan. Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
3: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: good evening, and welcome to the hottest music in the Apple. I once again welcome you and yours to the Mr. Magic Disco Showcase 1981.
1: Všechno to začalo v 79., kdy radio DJ Mr. Magic uváděl noční hip-hopovou show Mr. Magic Disco Showcase. Jejíž úspěch byl takový, že se pořad přesunul do velké newyorské stanice WBLS.
2: WBLS. This is a Mr. Magic.

0: rapper Jalil Hutchins, který převážně vyřizoval telefony posluchačů a napsal pro mistra Magica písničku Magic's Wand a chtěl i jiný hlas a tak oslovil konkurenčního umělce Ecstasy. Magic's Wand se DJovi Magicovi tak zalíbila, že z ní učinil ústřední melodii svého pořadu. Po ani ne dvou letech rotací této znělky anglický label Jive Records oslovil duo, vydali skladbu Magic's Wand a protože uskupení nemělo žádný název, byl to přece jen jednorázový počin, vymysleli jim jméno Houdini.
1: We didn't think of the name. The record company came up with the name because I think it originally it was supposed to be, we were supposed to be a studio group and nobody was ever really supposed to know who Houdini was. It was just a record.
0: Single Magic's Wand zaznamenal úspěch v tanečních žebříčcích a nově zrozené duo tak vydává 13. října 1983 své debutové album Houdini. A my si teď můžeme poslechnout příběh zrození uskupení Houdini v textu skladby Magic's Wand.
1: We're coming from different groups and coming together to do this project. And once we did that project, we became, it became kind of a

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
6: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornaj. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornaj. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zelené. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris ČR. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcí, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akcích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za 100 milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4%, a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná šoupen Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska míříme do centra Maječné dráhy, do místa, kde se slušně vychovaný vesmír ztrácí. Röntgenová observatoř Chandra poslala nový snímek galaktického jádra a hvězdou večera překvapivě není supermasivní černá díra Sagittarius A hvězda, ale pozůstatek po supernově zvaný Sagittarius A východ. Ta hvězda vybuchla zhruba před 10 000 lety a dodnes září jako chladnoucí červený prstenec kolem žhavého modrého jádra. Jak popisuje Universe Today, tým vedený Majurou Balakrishnanovou z McGillovy univerzity dokázal oddělit jednotlivé zdroje röntgenového záření v tom galaktickém chaosu a zmapovat železo, síru, argon i vápník. A ukázalo se, že supernova a černá díra nejsou jen sousedé. Ten pozůstatek do okolní hmoty narazí.

Bigwig!

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježišmarjá, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježišmarjá a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: This is a power play.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Ďalšia správa je zo Štokholmu, kde dnes udelili Nobelovú cenu za literatúru pre rok 1984 aj národnému umelcovi Jaroslavovi Seifertovi.
2: Po Jaroslavu Hejrovském, ktorý získal v 59. Nobelovú cenu za objev polarografie, se dostává této pocty i básníkovi a spisovateli Jaroslavu Seifertovi 11. října 1984.
3: To byla samozrejme správa, ktorú ten režim nemohol obejít nebo se jí nějak vyhnout.
2: Soudruhům tato zpráva z Norska skutečně nešmakuje a tak se nějak výrazně ve sdělovacích prostředcích nesetkáte s touto informací, natož třeba s rozhovorem s čerstvým nobelistou.
3: Seifert byl spisovatelem, který po roce 69 dlouho nemohl publikovat, on pro režim to byl nepohodlný člověk.
2: Nejvýznamnější literární ocenění pro Seiferta nakonec režim bude muset uznat a místo umlčování si bude básníka přivlastňovat pro svou propagandu.
4: Gratulován té radostné udání, která předání udělení Nobelovy ceny.
5: Národní umělec Jaroslav Seifert vytvořil osobitý typ proletářské a intimní poezie, která obohatila pokladnici světové kultury a umění.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu Medusa Card v desiatkach reštaurácií. www.medusacard.sk.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Máte vkus. Madhouse Holiday. A už mi to tu cinka mliká. Pozdravím Valtra. Pozdravím Ondře. Pozdravím pana Faráža. Všetkým prajem nádherný deň.

0: Spot.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
1: Prodáno!
0: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
1: Prodáno!
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Prodáno!
0: Veacom.

0: Trpíte depresí? Netrpte.
1: Hovorím to často, ak trpíš, šupni do sebe Lexaurin Xanax. Bude ti hej.
2: Netrp.
1: Pálo Fass, Never Stop.

0: Ranní WC.
1: Girl, hold tight.

0: kokot.
1: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
2: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
3: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
4: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až 4.

0: Hyundai. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
2: Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
1: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan.
1: Endpoint Detection.
2: Multifaktor.
1: Penetrační testy. Lock Management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
4: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
5: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
6: Memento mori, krasotinko.
4: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
2: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
3: This right here is a power play.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornaj. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornaj. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zelené. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris ČR. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcií, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akciích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za stovky milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4%, a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan Tomáček.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes si odskočíme do španělské pouště Tabernas, kde se kdysi natáčeli spaghetti westerny a Indiana Jones. Letos tam místo kovbojů jezdil Rover. Jmenuje se Charlie a je to prototyp vozítka Rosalind Franklinová, které má podle ESA přistát na Marsu v roce 2030. 8 dní, 220 metrů a povely mu posílal vědecký tým vzdálený 1200 kilometrů až z Turína. 100 vědců a inženýrů z celé Evropy plánovalo každý metr, jako by šlo o skutečný Mars. A pak ho nechali jet samotného. 6. den ujel přes 60 metrů bez řidiče, s chybou navigace pod 1%. Jedna z inženýrek to shrnula krásně. Tam, kde tým čekal slona, viděli lidé v poušti myš. Jednou při tréninku zapršelo. I to je příprava. Na Marsu vás překvapí něco jiného. Tak ať vám dnes všechno jede rovně a bez kamenů. Mějte se pozemsky.
0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
2: Někdo stojí tamhle v rohu.
1: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
3: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
4: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
5: Nech sa páči, býv to taký od dámy v ružovom.
6: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
4: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
5: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Powerplay.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Při práci na své poslední knize pročetl jsem stovky drobných divadelních recenzí, které přede mnou ještě nikdo nespracoval. A narazil jsem tu na jméno zcela neznámého dramatika. V archivech jsem nenašel jediné jeho dílo. Jestli se potvrdí mé podezření, bude to v kulturním světě bomba.
2: Po nezbytném schvalování cenzurou je konečně vpuštěn do kin nový snímek dvojice Svěrák Smoljak. 1. října 1983 má premiéru Jára Cimrman Ležící spící.
3: Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filozofem za posledních 100 let byl český velikán Jára Cimrman.
2: Scénáristé Smoljak a Svěrák si nebyli zcela jisti nápadem ukončení anonymity Járy Cimrmana tím, že ho bude hrát konkrétní herec, ale existovalo zde riziko, že by snímek bez hlavní postavy nefungoval. Proto se rozhodli, že film z pohledu Cimrmana nebude a bylo tady potřeba najít jeho představitele.
3: Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.
2: Do role Járy Cimrmana zvažovali tvůrci více herců, ale Smoljak se rozhodl sám a Zdeněk Svěrák se o své hlavní roli dozvěděl nečekaně z rozhlasu.
4: Na čem pracujete, doktore Čechové? Píši dvě sestry. A není to málo, Antone Pavloviči?
2: V komedii Jára Cimrman ležící spící se objevuje celá plejáda českých herců v miniaturních rolích a samozřejmě členové divadla Járy Cimrmana. Josef Abraham, co by vědec pátrající po zapomenutém dramatikovi, si velmi cení této role. Měl jsem mimořádné štěstí, že si mě pánové Smoljak a Svěrák vybrali. Mám nekomediální obličej, ale ten jejich humor se nemusí hrát legračně. Dá se zahrát se smrtí v oku. A o to víc je to pak vtipnější, zhodnotil herec.
5: Se svými vlastními objevy však nemá štěstí.
4: Vynalezl jsem telefon!
6: Teď tu byl! Museli jste se potkat, nějaký Graham Bell.
2: Ve výsledném střihu chybí scéna pokusu s raketou, při níž Cimrman radí ruskému raketovému průkopníkovi Ciolkovskému obklopeného mužiky. Tuto scénu použili tvůrci jako takzvaného bílého psíka a vábničku na cenzora. Ten se zaradoval, že našel něco ilegálního, co mohl zakázat, a díky této fintě prošly scény, které by pravděpodobně skončily na podlaze střižny.
4: Vynalezl jsem kinematograf.
6: Člověče, vy máte až smůlu. Teď tu byli dva bratři z Francie, je to minuta.
2: Scéna, v níž je vyvěšen obří obraz moře a následně pochoduje sokolský průvod, se natáčela v den, kdy měl pohřeb Brežněv. Někteří přihlížející netušili, že se zde natáčí film, a jeden z nich podle Svěráka prohlásil, že sotva Brežněv natáhne brka, tak už se sokolové rojejí.
4: Neříkejte mi, že tentokrát aspoň něco nevyjde. Pište si, vynalezl jsem pojistku, žárovku, akumulátor, dynamo a elektroměr.
6: Edison, teď tu byl.
2: Jára Cimrman ležící spící bude 6. nejúspěšnějším filmem kreativní dvojice Smoljak Svěrák. Sice nedosáhne takového věhlasu jako Jáchyme hoď ho do stroje, Marečku podejte mi pero či Vrchní prchni, ale přitáhne do kin v této době úctyhodných 620 tisíc diváků a my se můžeme těšit na další jejich připravovaný snímek, volnou adaptaci divadelní hry Vražda v saloním kupé.
6: Nic jiného nemáte.
4: Tak měl bych, ale nevím.
6: No ukažte to, co to je.
4: Dvoudílné plavky.
6: Vidíte, aspoň něco. A přijde.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježiš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa s akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

Zdravím všechny milovníky kinematografie z Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Guillermo del Toro se pustil do kritiků, kteří zakopali digra s Tomem Cruisem, jenže ani jeho obhajoba z amerických pokladen víc než 8 milionů nevyhrabala. Na Disney Plus startuje korejská romance Between Steps, ve které Cho Jung-woo a Kim So-hyun zjistí, že láska je nevyzpytatelnější než kterýkoliv robot v laboratoři. Na Edison Line přitančila Pína, dojemná podstavima Wendersa legendární choreografce Píně Bausch. A Criterion Collection po 30 letech vytáhlo ze zapomnění afrofuturistické sci-fi Welcome to the Terror Dome, které předběhlo svou dobu tak moc, že ho svět dohnal až teď. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici. Zun.

0: 많이 좋아하고 있어요.
1: Na Disney Plus odstartovala další jihokorejská romančárna Between Steps. Pokud vás už nebaví korejské romance o miliardářích a osudových náhodách, tahle sází na něco úplně jiného. Park Min-je byl na střední škole nadějný plavec, jenže kvůli nemoci přišel o nohu a se sportem se musel rozloučit. Dnes dělá doktorát z robotiky, v univerzitní laboratoři má všechno pod kontrolou a navenek působí, že ho nic nerozhází. Ve skutečnosti se ale bojí, aby ho někdo nezranil a o lásce spíš přemýšlí, než aby se do ní pustil. Pak do laboratoře vpadne Jung Yoo-jin, původně studovala módu, studium ale nedotáhla do konce, chvíli nevěděla kudy kam a teď začíná od nuly v magisterském programu robotiky. A rozhodně není typ, který by čekal, až udělá první krok on. Podle tvůrců je tahle romance chaotičtější a nevyspytatelnější než kterýkoliv robot v laboratoři, což ostatně platí o každé lásce. 12 epizod bude přibývat vždy v pondělí a úterý. Romantiku na jihokorejský způsob Between Steps najdete nyní na Disney+.
2: Nen, 진짜 못 본 척 하는 거 아니면 못 본 거야?
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Do kin, včetně těch našich, dorazila minulý týden černá komedie Digger. Tom Cruise v ní hraje výstředního ropného magnáta a nejmocnějšího muže světa, který se snaží zachránit lidstvo před katastrofou, kterou sám způsobil. Film natočil Oscarový Alejandro Iñárritu. Kritika ale nadšená není. Na Rotten Tomatoes má Digger zatím jen 51% pozitivních recenzí a hlavní filmový kritik magazínu Variety napsal, že je film tak zahleděný sám do sebe a tak přetížený vlastní důležitostí, že z diváky nejspíš nezaklapne. Rozpočet přes 125 milionů dolarů podle ní svědčí hlavně o aroganci tvůrců. Americké publikum dalo kritikům za pravdu. Digger za první víkend vydělal v zámořských kinech jen kolem 8 milionů dolarů, což je nejslabší start Toma Cruise za téměř 20 let. Výroba se přitom nakonec vyšplhala až na 160 až 180 milionů dolarů a dalších 100 milionů vrazilo studio Warner Bros. Do celosvětového marketingu. Aby se Digger vůbec dostal do zisku, musel by v kinech po celém světě utržit zhruba 300 až 350 milionů. Rýsuje se tak nejen jeden z největších propadáků roku, ale podle Variety možná i jeden z největších vůbec. Na obranu filmu se ale postavil Guillermo del Toro. Na síti X označil jeden z kritických titulků za naprosto malicherný a vzkázal, ať ho milujete nebo ne, já tedy ano. Podle něj je Digger odvážný, smělý a filmově komplexní snímek, který jednoznačně patří na velké plátno. Del Toro začal sdílet i pozitivní recenze a připomněl, že podobně kritika zpočátku sestřelila Big Lebowski, Krále komedie nebo Konzultanta, které si své publikum našli až později. Ozval se i samotný Tom Cruise, který napsal, že je poctěn, že mohl film vytvořit s tak talentovanými umělci. Snad má Del Toro pravdu a Digger si svoje diváky ještě najde, jenže nenapadá vás taky, že hlavní masy mají na bubřelých týpků, co si hrají se světem a s námi vrtí jako psem plné zprávy? U Vrtěti psem jsme se v devadesátkách dobře bavili, dneska se tihle týpci promítli fakticky do denního zpravodajství. A ironii osudu kritici vyčítají Diggerovi přesně to, co chtěl sám zesměšnit, že je strašně nafoukaný a egocentrický.
1: Of course they all heap the blame on me.
2: You just drowned half the damn continent. What the fuck you gonna do? Double down?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moreton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
4: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
3: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Log Management, SOC jako služba. Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
4: Multifaktor.
3: Penetrační test. Log Management.
5: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí. Cybercontrol splňuje NIS 2 i doporučení NÚKIB. Vyšší úroveň kyberzabezpečení vaší firmy jednoduše a bez starostí prostřednictvím naší služby. Cybercontrol by Antesto. Cybercontrol.io.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
7: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177. www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
7: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
8: Když víš, co máš dělat, ať to má styl.

Na Ediz Online přibyl dokument, který by si měl pustit každý, koho kdy dojal tanec, a klidně i ten, koho nikdy nedojal. Řeč je o filmu Pína od Wima Wenderse. Pína Bausch byla německá choreografka, která v průmyslovém Wuppertalu převrátila moderní tanec na ruby. Z místního baletu udělala tanzteátr Wuppertal a místo dokonalých piruet posílala na jeviště lidské emoce, strachy a touhy. Kdo viděl Almodóvarův film Mluv s ní, zná ji z úvodní scény, kde tančí svou slavnou choreografii Café Müller. Wim Wenders, autor Nebe nad Berlínem nebo Perfect Days, s ní film plánoval přes 20 let. Čekal, až najde způsob, jak tanec na plátně opravdu zachytit, a nakonec ho našel ve 3D. Jenže v červnu 2009, pouhé 2 dny před začátkem natáčení, Pína Bausch nečekaně zemřela a Wenders projekt zrušil. Tanečníci jejího souboru ho ale přesvědčili, aby film dokončil jako poctu. Nevznikl tak klasický životopisný dokument. Tanečníci předvádějí Píniny nejslavnější choreografie, třeba Svěcení jara nebo Café Müller, a místo dlouhých rozhovorů na ně vzpomínají pohybem. Na jevišti, v ulicích Wuppertalu, v průmyslové krajině i ve slavné wuppertalské visuté dráze. Film získal Evropskou filmovou cenu za nejlepší dokument a nominaci na Oscara. Doma ho sice uvidíte bez 3D brýlí, ale i tak si ho pusťte na co největší obrazovce. Pína Bausch prý svým tanečníkům říkávala: tančete, tančete, jinak jste ztraceni. Pínu Wima Wenderse najdete nově na Ediz Online.

0: Sedation X, coming at you live and direct from the streets of Trance.
1: Do sběratelské řady Criterion Collection dnes přichází film, který byl skoro 30 let prakticky ztracený. Britské dystopické sci-fi Welcome to the Terror Dome z roku 1995. Napsala ho a natočila britsko-nigerijská režisérka Ngozi Onwuara a zapsala se jim do dějin. Šlo totiž o první britský celovečerní film černošské režisérky, který se dostal do běžné kinodistribuce. Film otevírá prolog ze 17. století, v němž se rodina zotročených Igbů raději utopí v moři, než aby se nechala spoutat řetězy. Pak se děj přesune do blízké budoucnosti, do špinavého slamu jménem Terror Dome, kam byli zahnáni černí obyvatelé. Drogy, zločin, policejní brutalita a vztek, který po vraždě mladého chlapce hrozí každou chvíli vybuchnout. Název si film vypůjčil od písně rapové skupiny Public Enemy a režisérka přiznává, že celý scénář psala právě při jejich hudbě. Kritika film v 90. převážně odbyla a ten pak na dlouhá léta zmizel. Znovu ho objevili až diváci na internetu v době hnutí Black Lives Matter, kde si mnozí uvědomili, jak přesně Onwuara tehdy odhadla budoucnost. Sama režisérka dnes říká, že realita, kterou svět v té době sledoval ve zprávách, byla horší než to, co si kdysi vymyslela pro svůj film. Letos v létě se restaurovaná verze vrátila do amerických kin a teď míří i do domácích sbírek. Původní negativ se přitom nepodařilo najít, takže nová 2K restaurace vznikala z dostupných materiálů pod dohledem kameramana Alvina Kitchlera. Ten mimochodem stál za kamerou i u sci-fi Sunshine Dannyho Boyla a je zároveň režisér činným manželem. V bonusech najdete nový komentář režisérky, kameramana a kurátora Criterion Ashleyho Clarka. Rozhovor s Ngozi Onwuara a tři její krátké filmy, včetně debutu Coffee, Colored Children z roku 88 o tom, jaké tu je vyrůstat v Británii jako dítě smíšeného původu. Někdy film nepřichází pozdě, jen přijde dřív, než je na něj svět připravený. Welcome to the Terror Dome najdete nově na criterion.com.
2: You are now about to witness the strength of street knowledge.
3: Today is the day. Make war with our enemies.

0: Dnes mám pro vás ještě výběr toho nejlépe hodnoceného, co za poslední dva týdny přibylo na streamingu. Na Apple TV Plus se vrátil dokumentární seriál Na ostří nože, hon za michelinskými hvězdami. Druhá řada sleduje 14 restaurací od Británie po Brazílii v rozhodujících chvílích boje o hvězdu a výkonným producentem je Gordon Ramsay. Tam též najdete i dokument Zimní výstup na K2 Mrazivé prvenství. Amir Barlev se vrací do roku 2021, kdy se horolezci předháněli o poslední velké prvenství Zimní výstup na K2. Influenceři s kameramany, komerční klienti, nepálský tým špičkových horolezců a sezóna, která si vyžádala 5 životů. Na Disney Plus pokračují Scrubs doktůrci druhou řadou obnovené série. J.D. Turk a Elliot už nejsou vyukaní stážisté, ale ostřílení lékaři, kteří vychovávají novou generaci. Stará parta, humor i srdce na svém místě. Na Eddie's Online přitančila Pína, Oscarově nominovaná podstavy Mavendrse legendární choreografce Píně Bausch, ve které tanec mluví místo slov. HBO Max nabízí druhou řadu prequelu Cizinka krev mé krve o lásce Jamieho rodičů Briana Frasera a Ellen McKenzie. Novinkou HBO je seriál Rukojmí v přímém přenosu podle skutečných událostí z roku 1977. John Hamm hraje rozhlasového reportéra z Indianapolis, se kterým se únosce mluvit živě v éteru, zatímco drží rukojmí se zbraní přivázanou ke krku. Skoro 3 dny vysílání, které krizi tlumilo a zároveň z ní udělalo mediální show. My v rádiu tomu dilematu rozumíme až moc dobře, ale na Zoomku najdete jen a pouze pohodu. Netflix přidal seriálovou adaptaci Steinbeckovy klasiky Na východ od ráje. Florence Pugh jako nezapomenutelná antihrdinka Cathy Ames a scénář Zoe Kazan, vnučky Eliye Kazana, který román v roce 55 sfilmoval s Jamesem Deanem. Fanoušci anime si na Netflixu přijdou na své hned 4x. Trilogie Mononoke vrcholí 3. kapitolou Hadí kletba, ve které se v přepichovém oku dostáváme až k ženě nejvyššího postavení Shogunově manželce. JoJoova prazvláštní dobrodružství Steel Ball Run pokračují druhou etapou, v níž Johnny Joestar a Guy Rossapelli musí přejít zhruba 1200 km pouště přes dívané Ďáblova dlaň. A romantici si na Netflixu pustí druhou řadu Ledových hradeb, kde se uzavřená Kyuki pomalu otevírá dotěrnému Minátovi, i druhou řadu Mládí na hřišti o badmintonovisty Taikim, který bydlí pod jednou střechou se svou tajnou láskou basketbalistkou Chinatsu. Na Sky Showtime se vrátila Země gangů. Tom Hardy, Pierce Brosnan a Helen Mirren ve druhé řadě gangsterky, na jejíž režii se podílel i Guy Ritchie. Rodinné impérium Harriganových se rozpadá pod tlakem rivalů i vlastních sporů. Brutalita na denním pořádku, chcete pevné nervy. Tak to je za poslední dva týdny všechno, co na streamingu stojí za váš večer. Hovk!
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
2: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
3: Prodáno!
2: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
3: Prodáno!
4: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na 3 kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
5: Udělejte si o kufr větší radost.
1: Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz
3: S4 stavební.
5: To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů.
3: S4 stavební.
5: Více na www.s4stavební.cz.
6: Pamatuju si své první Vánoce. Byly ve skladu, v krabici vystlané polystyrénem. Nevadilo mi to, byl jsem vypnutý. Pak se zvedlo víko. Pan skladník se na mě podíval a řekl: Ježíš Maria, 3 dny jsem si myslel, že se tak jmenuju. Byl to můj první člověk. Uložil jsem si ho do paměti i s tím výrazem. 4. den mi nový majitel dal jméno Ruda. Od té doby jsem odehrál přes 70 vystoupení v 6 zemích a tančil s českými hvězdami první velikosti. V létě jste mi psali a já si vybral 10 míst, kam přijedu. Všude to bylo stejné. Otevřou se dveře, někdo řekne Ježíš Maria a vytáhne mobil. Letos mám 2. Vánoce. Při těch prvních jsem byl pouhá zásilka. Tentokrát mohu být velkolepé překvapení na vaší oslavě. Vítám vaše hosty, mluvím jejich řečí a fotím se s nimi celý večer. Dopřejte svým zaměstnancům a obchodním partnerům zážitek. První setkání s robotem si každý ve svém životě pamatuje, tak ať je to právě na vaší akci. Objednejte si mě na svůj vánoční večírek. Videa z akcí jsou na robotruda.cz. Robotruda.cz.
7: Prodáno.
1: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
0: Vkus.
1: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na odvrácenou stranu měsíce, kam z vašich zahrad nedohlédnete ani dalekohledem. Vědci z Zurichu a německého Dielar zkoumali takzvaný Devarův vír, světlou skvrnu v měsíčním prachu, která vypadá jako tah štětcem. A pod ní, jak popsal Universe Today, objevili pohřbenou sopku. 60 kilometrů široká, 5 až 9 kilometrů hluboká a naposledy si kýchla před miliardami let. Ta sopka totiž drží magnetickou anomálii, která odhání sluneční vítr a nechává prach nad sebou krásně svítit. A protože takové pole vydrží 100 000 let, nemohlo ho způsobit náraz asteroidu. Znamená to, že měsíc kdysi měl vlastní magnetické dynamo zhruba před 4 miliardami 200 miliony let. 11 mikrotesel, Země má 50. Měsíc měl magnetismus tak na nejvýš na přidržení nákupního seznamu. Tak si ten prak nechte, já letím dál. Mějte se pozemsky.

0: You know, God made me funky, and I'm glad he blessed me that way.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: nobody stopping this beat. Don't look around, keep your focus on me. Cause ain't nobody stopping this heat.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

covers.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. V pondělí 5. října oficiálně začalo IPO největšího českého výrobce dveří Dornaj. Jeho vstup na pražskou burzu bude probíhat další 2 týdny. Česká národní banka v pátek schválila prospekt emise s podstatnými informacemi o hospodaření společnosti. V případě upsání všech nabízených akcí by společnost od investorů získala 80 až 100 milionů korun, které by využila čistě na svůj rozvoj. Podíl volně obchodovatelných akcí by činil až 1/5. Potkejte se osobně s managementem Dornaj. Již 7. října na pražské burze pořádáme investorskou prezentaci. Registrovat se můžete na našich stránkách. Když jsme u nových emisí, tak ve středu se začne obchodovat s dluhopisy CS Cargo. A jak se dařilo již stávajícím emisím? Index PX oslaboval 8 dní v řadě a ve zkráceném týdnu ztratil téměř 4%, nejvíce od února. Akcie Erste a CSG ztratily 7%, Foton 6%, Primoco a Moneta po 5%. Jediná Kofola vydržela v zeleném. Své výsledky reportovala tabáková společnost Philip Morris ČR. Jejíž čistý zisk v pololetí klesnul o 7% na 1,5 miliardy korun a zpracovatel kůží Karl Lederer. Ten ve 2. čtvrtletí zaznamenal růst hrubého provozního zisku EBITDA o 1/3 na rekordních 52 milionů korun a potvrdil celoroční výhled. Společnost také po výsledcích začíná se zpětným odkupem akcí, i když pomalejším než dříve indikovaným tempem. Společnost také vydala první pololetní finanční zprávu, sestavenou dle mezinárodních účetních standardů. Jedná se možná o nenápadný, ale za mě důležitý milník v rozvoji její korporátní zprávy. V pondělí ráno indikaci svých výsledků za prvních 9 měsíců roku zveřejnil výrobce bezpilotních letounů Primoco. Jeho tržby v tomto období vzrostly z 258 milionů korun na 431 milionů. A společnost očekává, že do konce roku dosáhne tržeb dalších 515 milionů. Primoco také pracuje na 2 významných obchodních příležitostech v Evropě. Z dalších zpráv Foton Energy oznámil další odložení výroční zprávy za loňský rok, změny na manažerských postech a objednání nezávislého zhodnocení podnikání od Ernst & Young. Slovenská vláda vyčlenila prostředky na odkup podílu ČEZu v jaderné společnosti JSS. Metalurgická společnost Gevorkian udělila mandát k umístění 5letých dluhopisů. Realitní developer CTP oznámil, že 89% akcionářů se rozhodlo pro vyplacení prozatímní dividendy v akciích, otevření 2. italské pobočky v Římě a nové pronájmy. Czechoslovak Group vyzbrojí Lotyšsko za stovky milionů eur a v Azerbajdžánu založí 2. společný podnik s místním partnerem. Komerční banka oznámila rezignaci svého finančního ředitele Etienne Lulerc z funkce člena představenstva a novou službu KB Broker pro obchodování akcí a ETF, nejen na pražské burze. Pohled do makrosvěta. Hrubý domácí produkt naší ekonomiky v 2. čtvrtletí podle finálních dat vzrostl lehce pomaleji. Index nákupních manažerů PMI ukazuje na další expanzi v průmyslu. Tento týden nás čeká inflace, která by měla zrychlit na 2,4%, a data o výkonu průmyslu, stavebnictví, maloobchodu i trhu práce. Výnosy patří trpělivým. Z pražské burzy zdraví Jan

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme hodně, hodně daleko do minulosti. Astronomové dlouhomarně hledají první hvězdy vesmíru, které vznikly zhruba 100 až 400 milionů let po velkém cisku. Ani Hubbleův teleskop, ani James Webb je prostě nerozliší. Tak si je vědci postavili počítači. Mezinárodní tým vedený univerzitou v Bathu spustil projekt Megatron, nejpodrobnější simulaci raného vesmíru vůbec. Jak popsal Universe Today, simulace začínají u čistého plynu bez těžších prvků, pokračují zrozením prvních hvězd, jejich zářením i výbuchy supernov, které vesmír obohatily po uhlík, kyslík a železo. Čtyři studie vyšly v Open Journal of Astrophysics. A pointa? Výsledky propojují snímky z Weba s chemickými otisky nejstarších hvězd Mléčné dráhy. Na pokračování tým dostal 40 milionů procesorových hodin na britských superpočítačích. Tolik výpočtů a odpověď zní, všichni jsme z hvězdného prachu. Mějte se pozemsky.
3: Powerplay.

0: Nepokoušejte se opustit taneční parket.
1: Parket.

Don't stop.

Let it go. Let it go. Let it go.

Joshua.

0: To je Zun.
1: You know, God made me funky.
2: Klasika.